ẹ̀gbọ́n mi jákèjádò ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń láǹfààní láti gbóhùn mi àti láti gbóhùn mi ní kutukutu lónìí ọjọ́ jímọ̀.